Doznela kantáta Zadržte prúd svojich sĺz z Nikolausa Brunca. Pokračujeme kantátou z tvorby Johanna Sebastiana Bacha Christ lag im Todesbanden, Kristus ležal v putách smrti, číslo 4. Počúvate Rádio Devín.

Vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech s pravidelným prelúdiom. Dnes ho otvoríme rondom D-dur Henryho Persla pre trúbku a sláčikový orchester. S českými komornými solistami hrá Jan Slabák.

Katarína Turnerová zahrala so slovenským komorným orchestrom Allegro Moderato z koncertu Karla Dietersa von Dietersdorf pre harfu a orchester Adur. Dirigoval Daniele Wald. Nasleduje skerco Molto Vivace z klavírneho kvintetu Esdur 44. opusu Roberta Schumana. Interpretuje Robert Schumann Ensemble.

Robert Schumann Ensemble interpretoval Scherzo molto vivace z klavírneho kvintetu S-dur 44. opusu Roberta Schumana. Nasleduje ária Rodolfa z prvého dejstva Pucciniho opery Bohéma. Spieva Emil German.

Emil German zaspieval áriu Rodolfa z prvého dejstva Pucciniho opery Bohéma. Na záver prelúdia valčík číslo 1 Asdur Le Adie s valčíkou 69. opusu Friderika Chopéna hrá Peter Pažický.

Peter Pažický zahral Valčík číslo 1 Asdur L a Die z Valčíkov 69. opusu Friderika Chopéna. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.

Vypli mi menovku a zdýli golier, popľuli na cestu za ploty volier, že sa im nehodím do tejto doby. To žebru naprší, na púšti goby, vraj nemám čerty dám a ladno zlaní.

stál a vy ste na nej z hecu hrál svý první tango. V ten večer měl ste trochu vztek, když jedna z místních baletek vás líbala a říkala, maestro.

prachu Beethoven a Chopinovi šeptal list, že není si tak zcela jist tím, co je tango. To nechápal by jak těživ, že za pár korun, za pár piv jde někdo hrát a k tomu rád, a k tomu rád, maestro tango. Proč denně čistit od rána falešně zuby piana? Nač etidy a prstoklad, i bez nich se dá přece hrát.

bylo dál. Když přeletělo roků pár, tak stal se z kabaretu bar. To tam je hraní za pár piv, jen ozývá se jako dřív půlnoční tango. A nikdo se vám nediví, že smutný jste a šediví, jak starý sníh, jak vdovců smích, jak vdovců smích, maestro.

přijde vhod, maestro, tango. Tam dole přece něco muselo zůstat. Aspoň trochu hudby. Byla přece ta krásná. Vzpomínejte.